ptačího krýla. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

strane rieky a pritom máme smolu. Lebo na večné veky sme stále spolu.